0: Na dženstnišim sjatku Božeho spieča maja z dobom mužojo svoj vulki džen a zromantne pučovanie je tradícia. Ale miestem nic jenož za muži cive svoj besona pučovanie podača. Monika Gerdesová je hižo v aprilu při rianem smunčnym vedre to hunia zaso raz novú čaru vúspytava po pokivie a zromadne s bučarjom biologie Simanom Šotu. Svoj niedže 8-kilometrský puč zmištruva štaj v niedže 2 hodinu maj. Poskajče rade, že to bie, a za ľudí, kýž môža so špontáne rozúžiť, to snač samo dženca hišče, než to je.
1: Ľube, vítam, sima na šoutu. Džen dobre?
2: Dobre, Anie.
1: Ja sa veselú na zromadne pučovanie. Z čo za dženca vupytal, jenu z Češku, dokova vokovo vulky je dubravý. Čo dla runie tu leženca?
2: Aj, vujka dobra, ja juno je moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vujka dobrava. A přestatnú kopuč vujka dobrava jara dere znajú. Ja som tu niče z šulerem išol, jacere ráze a teže svojbu a my som jara ľubi. Juno, dokiš budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky vujka dobrava a juno, dokiš vietný vúľad tý na vokonu krajinu jara riane.
1: Skrótka prajme, kak so přijedže, kak zajímce si dojedu.
2: Aj to šojne, skotro smírajem přijedže, do výkedu po najlepšie tu na to, čo parkovač, svoje auto, tu tý pučík nimo viedže. Pučík má to znamieško, že je to jen zelené krú a nimo toho dávajú tiež v internete dobré karty. Pod rund vanderweg, kroz Dubrov, je tu tý karty namaká.
1: Ja dodam, kak s môj se dojevoj, môj s môj přijevoj z Budyšina přes Kvačice. A potom za detankovne je jen super parkovanišče, kde je dosť troma.
2: A tu na to ošťu je tiež na tafleja, na ktorej sa vidí tu vopon vujke Dubrave. A tam jen vidí junu tu litoličbu, cina često cia štorceči, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra. Tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. Potom vidíme ešte tu Dub samo na sebi, to pokazá po takým na tuté meno. Vujka Dubrava by šla na ryze srbská veska, a ono šmuka je samo ešte v 80-tých letách najväčšiu tu přes 80% Serbov, ale přes industrializáciu, ktorá sa po 80% započala, tiež tu prišlo k germanizácii, ju sa potom Margarečina hita, natvariva Adolfa hita, všelijaké jame, Vulovo jame, Karolino jame sú sa potom tu stvorili a prišlo k germanizácii, přes pripočovanie o sebe nemských dživačov.
1: Vesče Rune, nás pomnil Dube, přinžeme my tiež džen za nimo mnohých Dubov?
2: Hej, koľko Vujke Dubrave sú jara veľa lese, jedna cečina, co je gminské fonine, je poroštená s lesom, tam sú tie jara veľa Dube. My pončíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to ríka ten prvný džil, koho púča viedže von z Vujke Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
1: No da, započneme ísť. Runie smo nimo gminsko zariada švoj a tu je vulka tafla ze kartu, ze geografiske kartu.
2: Tu kopučni netko nije tu zarazvane, ale imam šelijake gastronomiske poskitki i šitko. Jo, steje, gdje može pšenocvan čovike Dubrave, gdje može nešto pić, nešto ješ, po takim dešen lačne, abo vodne, može se tu orientovać. Šeljski puč možemo smije Vukot, potom dalje do severa, kus Pšeznes, potom šinjimo zase do Vujke Dubrave nuc, tam je potom ta vodova veža, potom idemo dalje, smije Modra Adria, smije Krost, a potom se zase ročimo přes nove sedlišče, přes njede se Dornišče, kje je Margarečine heče, potom je cel puč ročo,

0: hostče.
1: Aj, ta infrastruktura je tu jara dobra, dve nakupovanišči, potem likarja, jen ma tu reznika, dvaj pekaraj, rajkanišča, kovionu, jen imbis, also to je dere utvorene šuloveza tež, staronu, šitko tu namestne.
0: A, netko so bliži lesk.
1: To je jen zvisovace les, ko to so čane tu okolo vike dobrave, jen ti netko vidiš, že te prene dube tu, ale jen dobiti preč, teko je dubo zaoče, kaj štede, když je ta les, ali to sedlišče je meno dostalo, teko ti acenija tež tu, su se potom tež v osebe endijarskem času kojine sadžili, tuk svojim špešničnom rostu, a to je ti jen jara mešane les. Při čím jsou tu osoby ty jelinovce, osoby ve sérnom boku dominovace?
0: Správně pravně, že je tak vůjky list, tak blízko vůjky důbravy, já tiž nebych měděla, abo očakala. A, jo, je jedna odpočka.
1: Někdy jsme tu čelchovský půjč, jsme čelchu běželi a kde se nalivo, tu nie skončí a přijde na vůka, tam nebo nedom nalivo tež odpočíč a netko dojemu přezisíč. Tu štěžken, kus uvě nevidí, městem jsou ty zase nové značky činy, ty jara zveselace, je li jen třeba pomoct, kaž prajene po ně namaká odpovědné karty, ke tu těmi půjče, ke tu těmi kůho půjče v internetu.
0: O, tam je něco bolež křičovo, a to jsou tyž, to byš taj větší taká, když nad nami tam hoka nimo léčeš taj.
1: To bych už žiju se. A to se tu něco tyho hromadža, kovoko Vůjky Dubrova, abo tež tu podle z Pjato jezora. Někdy se nebudu rozpušťa a léča, když hátam. No, netka jsme tu v lesu, jen tež vidí přírodá otučí. Před náma máme bývý podlesk. Když jen tu tež vidí ve Vaskovském lesku. A je všelaké druhé štomy. Máme tež již o prýny vopena. Máme tu dube vězo, šiškaté dube to osvě jsou, jsou to štíleiche, máme tu vůjše máme, kojné vězo, brýze máme, bambuky budeme tež vidět, při tím, že to zvětša ráb, jenož džila, červený buk, also rot buch nímste, a já, že léke druhé, budeme se dať překvapit.
2: Začínímoj.
0: Das Chevrolet Lada.
1: Ja, sind Sie noch tun hier in Jelino zu Kus Bijolado an Nikla Bijon to in Cheese. Da nimmst du ka Eibe. Du so ni tus Gilla, so was hat Jelly, Gilla hier to Tisch jo what's am to Tisch jo na Rostwo. Weil to rein stum Puma Rosch alle mal dobre Trevo. Alle ihr Leute, schitko ihr Leute, jeno stun der Pfoden ist wieder der. Mehrso wird ich Polo, der Chauen ja hat geht denn ist wieder der, alle war schitko ihr Leute, samote Simeschko. In Kus Gilla.
0: Když jsem já slyšela půjče do ruky Dubrovy, jsem si představila, že je na lesné půjčování podle. To si jako nemyslí, no, když je to jako industriové městno, s nejmenší nejdeše industriové městno znáte. Ne, s tak ráným lesem já líčiva, nejsem skloně prajené.
1: Musím právě vůně vidět, že tu je jenu věrčku. Na spočátku vesky, to je jen, hej, jen půjně, když je jara les štomu a tu jsou na jara děračuje. To říká ty tak neště, může popočí vidět. Můžeme někdy rovně ze slysa vončiště a netkou se přinížíme do Vůjky Dubrovy nuc. A jsme v severnom dželu Vůjky Dubrovy a tu jste na Vauka. Na kotruž se jen ty může vyzo posedneč a tu trošku odpočneč. Odpočniště říká Vajdesru a také odpočniště s takým Vaukem můžeme ještě jacere vidět kovo Vůjky Dubrovy.
0: Přeměňanský půjč, če zase očo, a před nami je něco vážno vidět.
1: To je vodová věža, ten symbol Vůjky Dubrovy, která se před hůně 100 letami natvarila. Tady je třeba Margaretčina hita, více vody, přece více vody, ty špitné vody. A tak jsme natvarili mez 1926 a 27 tu vodovou věžu. Zabuchli tam potom pitnou vodu, hoka skladovali a zabuchli mohli tak zastarat Vůjku Dubrovy z pitné vody. Te žova, s kotrýž je ta voda přišla, leža severné Vůjky Dubrovy blízko Břemenja.
0: Do vodárny odbočí půjč napravo.
1: Tu je Břemenjanský půjč a tady bychom někdo před tý vodou věžu nedom napravo odbočíč na Richard Reinicke stráze. To je nový kus skateboard, to jsou ty známeška, ale ten bude kus vůbec nevidět a ten můžeš spěšně převidět.
2: Dere.
1: A někdo jsme zase v lesu Nucka, musíme někdy docpět

0: se bune seva nishe dipk nasho koo pucha, jedno bi neke kusiu kejbovač, jedno bi so nalivo džazič, pa takim nic skune vonič, ali gdje sem činži do lesa, nuc zaso, nidam nalivo odpočič.
1: O, neke je dupo na kaj te slušim.
0: To pa neke češko prajno, kaj ki to bi je nekaj, kaj ki pisane doponak, opravo to bi skrije pisane doponak, to je ten bunčpeht, pola čorno doponak, a bo še to kus silnišo klinčo. Jo si jacere družino doponako, v tih lesah, hej. Češin tiež nekaj tu vidí, že sa ten charakter toho lesa nekaj zmenil. Máme nemalé jednošište, tu jelinovce, vo sebe kojina tu dominuje. Niekotre jednotlivé duby ešte, to tie na tom záleží. Junusu sa tomu tu sadžili a tam bo kendo je prajť, že tá poda tu jara na vúdkach svábajo alebo kuda. To je zväčša tu piesk, všetko máme jara piesko tá poda a s tým tu viezo kojina vo sebe dere rošče, ale duby môže to tie ešte roš, ale to nie sú tak veľa. My sme také rune všli přes jednu špartu malo závodku a kde sa tuta skončí, potom by nedám nalivo odpočiť. Jo božel, jedna značka popravuje, ale jen sa dobe přece na tom orientovať, že jen nalivo, že nic prošu rune o nič.
1: Tere.
0: Potom sa sme ďalšie malé závodky videli, přepočme nejetko bonu druhu, ktorá svedčila od Ujke Dubra do Kosta. A tu celé jednoha přepočiť a rune von dali hič po asfaltovanom malom pučiku.
1: O, to je tiež sa so nešto. Vase by to. Tiež mi neke rune pšenže moj.
0: Aj to byš nedorastajkne most za železnicu. A tuta čara zjazovala tu Adolf Svete. Bola krosta železnické čaru budešin rakece. Dokiž tedy ešte nie je žiadna železnická čara pre svojku Dubrovo vedova. Tá sa potom akto tvarila. A da su oni sami tvarili ta, tak menovan Adolfa Hita, da su oni sami tvarili tutun zvisk voničare, za boh oni mogli ih tvore dovoživać.
1: A to, když jsme někdo přikýžemo, to by jenom nad nami, jak jsou ty kolie vedli.
0: To se bude ty kolie, když ještě vidíš taky ty zbytky dreva tu, Znanosti sú tam po kolej vidieť, hej, to by ešte tajka na Nimse prene šmal šporban, ktoré sú ten vytvárili.
1: A tá je ju přetornená a spodne je vidieť kučík.
0: Bychme tým nitko mohli tu pred tým malkým železenským mostom napravo odpočiť, potom bychme prišli k Mudrej Adrii, blízko Krosta, ale my poďme dále na tým pučíku do smiera Vujke Dubrova zase vočo.
1: A Mudra Adria, že je jara vobľúbované vočerstvenišo, tiež naši ľudia tam jezdia kúpať, co bohu sa vočerstvič moli v jednom širodnom jezeru kúpať. A když jen cel, boh jen tiež z košanských končín, abo z rajbičanských, s kolesom si dojeď, abo je to predaleko.
0: To je ošo možné, to je odvisné od kondície jednotlivca.
1: Ale z Vujky je Dubrovy to nie je daleko.
0: Docela nic, to sú sa no 2 kilometre. Musíme keď všichni pono dvorniščo a sídlišča smier dvorniščo, niekde sa dvorniščo, niekde mu odpočíme na dvorniščo a potom ideme prepočiť tu púč Vujka Dubrova kamene Radvo. Jen vidíte tam niekde dvorniščo Vujke Dubrova, pred niekoľkými letami by to ešte na minulé bolo ruína, potom je to jen privátny investor to kúpil. Ja rene zaniroval a netko môže tam přenocovať a tie šľaké svedžené, svedbým svedžené tak převeš. To jara dere nutské činenie, my sme tam tiež byli s kolegami. Vonka je tak nečo kašená pivo a závoda, k džin muži je to tiež otevrené a to sa vúda neopravdu, to si je mohol vládať, alebo stanoti tam jen svedžen převeš. Vujka Dubrova je sa pred 120 letami, po takým 1906, přizamknula na ten železnickú čáru Ľubi Radvo. To by ešte vieza za Vujku Dubrova jen Vujky plus. Vosebe za Margarečinu hitu, dokud sú oni potom mohli tie svoje tvore vôžovať. My vidíme tie šižo, ten vôhen nedešie Margarečiny hity, a to je v princípe na smier, tam sa dojme nekaj podať.
1: A netko to lasa, so bežíme přes malý hajk.
0: Hajk, tu sa pred niekoľkými metrami nestrebil, Nutko tu šuđe da se mode što mu rostu. Lariki mojo mamo, kojine, šmeki, ali ti šelajke lišću, što mi to je nojku skečbovač, in da bi tu vonu drugu přepračić, kota šveđe do Radvorja. A potom nedam da se napravo odpočić do Leska nuc tam jojne znamješka, ali te jako suveni vidjeć.
1: To je nekaj enak šižovanišče na lesnem puču, to reka tak rozhavškovanje, pak na levo, pak na pravo.
0: A jo ste in Heinekac Rebel, a my dojeme tu na levo odpočič, bo žel tu žena značka ne je.
1: Ale kaj si še pred rek, když so rozsudiš pon, všetko tak, so kovo dale vidjeće.
0: Cele praje tak, z mojom všetce na levom boku, veliko dobravo, ponem praje liš. No, potem, da smo odpočili, recimo netko po nekak 200 metrach, nedešu v Ulovu jamu, tu su oni mes 1907 štorci a jedna posta, potak jedna 4 let, vunicu udobovali za blízku Margarečinu hetu, potom nesu dalje to vedli, a potom se to zvodopenilo a netko jen može tu vučić, ale to suša jenom v uđarskom zjaske.
1: Štož pa zvarske přisuša, abo so přizevi, tunc me tu vučić potom.
0: Aj, vizo, no, jedno z dvojnošu, a potom je svodpovedem ničik.
1: Von Rune Wonjno Margaretschina heta Widzecia.
0: So, netka smo docmi Margaretschinu hetu. Mamy tu wielkie dobrowe polcimy ważne resursy, ważne zimskie pokłady. To są bivalina, kaolin, a potem tu brunica. Te są potem tu wudobowali. Najprodowie za bivalina. Zapoczyła się tu 1804 posta, tedy se to jmenovalo Tonwaren und Braunkohlen Aktien Verein Groß Dubrau, kde se tu započeli tu Tuninu Hudobovač, aby se tým Brunicu, kde jsme jim trebali za zmíleněně. Si leta pozdějšo, 1804 posta, se potom tuta fabrika přeměnovala na Margaretinu Hitu, ke češči princesne Margarete von Sachsen. To byš jedna chytro mladá princesna, která se těší z 18 letami zemřela. No hej, a potom 1870, to potom jeden fabrikant z Berlína, Hermann Schomburg, to potom kupil a převzal. A vůně to potom tu ospě dal tvářit všelijaké hej nástroje, abo tež všelijaké sudobia za apotéky, ale tež elektrické izolatory. A za to by tež potom Margaretina heta jara znata. Te su tu tvárali izolatory vysokého napěča, hochspannungsizolatory, te su tedy boli jara prašané. Z toho je nastavená výka fabrika, kotež by tež hej svito znata. Te su potom dvojí tež samo do druhé svito vojne, mezi druhým tež sebo produkovat všelijaké džile za bronie. A přesto to potom jsou po druhé světové vojně, tyhle tam jsou peča štorc, kde se potom ta fabrika otvářila žila. A jsou oni tu a se zbytkami jsou oni tu a započí, já se nové produkovač. A potom je to přesvo do stvojstva NDR. A potom se to jmenuje VEB Elektroporcelán Gros Dubrov. Po politické změně, tyhle tam jsou jiné a důležitě se potom tu závod dospůjne zauřil. A potom je se založuje na spichovanské tovarstvo Margaretina Hita, kde ještě dženca existuje, kde má těžšiu rumnošče. Ta pojina nedošla Margaretina Hita je vize jara vůjka a myslím, že se těž po změně, po politické změně, jsou se občelajky druhé přemysla zasedlili. Potom mi je to nějaké hejené přemyslo niščo za vůjku Dubravu a jen vážně dživodalo. Všetná mají vidíme netko na ploče sjedženého sviška, to je Nimsa Hausrutschwanz, to je jen mužík, to je na ten spojezený z otnou horka, ta ulička za kušíra. A vyše nás netko runě kruža ižo paštrolice, mojezy busat, cita su, dvě se honia, to se nás kera poruje. Ten vidíte, že jen cajn čopu džin, a to ta termika jara dobrá jo, a tak oni může kružit, čižo netko krutko po desačích.
1: Jo, jsou to na té koptačku, dokud to je tež suša sobou do biosférová rezervata, to ta končina, nic?
0: A vůjky džile, vůjky dubrovské gmíny suša městem tež do biosférového rezervata. Ty reány tež je tu, že mají tu opravdu všelijaké žuňské rumy, když jim vidíme jeho zárody, potom tu les, tu neměšaný les, potom zase, když jsme viděli ty jamy, které jsou z vodu plněné, bahaj, a to k tomu přinošuje, že máme ty tékovali zvěřiny.
1: Co to je? Škrikava. Ta šece vanry je druhých tačkov, še tými peškami lesu. Hej, lesná policia.
0: My jsme odpočili, podle Margaretiny hity na tún půjčík k líňové jamě. A netkému docpím zase o kromu Vůjky Dubravy. Tu je zase příchodné odpočuvanišče, to je razplac cu nanis revir, kde se môže asi posledniť. Nekaj tako kus češka, to bi se nekaj napravljal, što je jedno štekin kus kutip, ta ne malki kučik, to je na vuka pred nami, a musa da imamo napravljal, že to je važnje, po takim tu nas nic nalivo ič. Nekaj smo šli pri komjetu o malkova lesa, a nekaj da imamo nedam napravljal, tom prini kučik napravljal odpočič. My sme netko z lesa von prišli a netko nové kus skateboard, netko prišlíme na tú drohu Vujka Dubo a Mirkov a môžeme nalio odpočiť. Tiež ešte nekým kvok pobrachuje, jo je stojí za ten kvopuč jo beže, ale tu nestojí kajnový bežeč. Cíl jedno na nalio hiť, zase do Vujky Dubo a Vrčo. Netko nové do južnej drohy Nucič a tu vidíte tá štiečka dále. Jen konč přes Vujku Dubravu a potom do Malej Dubravy. Tu máme netko krásny úľad na Kvačice, potom my že budeš in tým vidíme a když my netko poďme niekoľ 3 metre dále, to len 200 metre dále, potom sme máme ešte krásny úľad na Kudyský spiatý jezor. Niekto sa započe aj tu nie kúho púča, odkiaľ máme opravdu jen krásny úľad na okolinu Vujky Dubravy.
1: Nek, ja vidím spiatý jezor, hej!
0: A jen sam vidí Vosborg, pri jara lebo vedre hač to žitovský horino, hej.
1: Ještě taky dybk, vůladný dybk.
0: Stará Malka Dubrava, to je Angel Vujky Dubrava. My jsme netko 192 metrů nad morské vadiznu, tak by to stojí. Je na rána Malka, je na rána Bido, když si můžete odjere posledný čas si to všetko obladač. A jute stejka daleko jsou věste dybky ve krajiny, věste hore zdalené, landeskrone do severa Vukoda, abo Isargebirge a tak dále. Ljubiska hora, Monumentenberg. To je všetko, môžete ešte vidieť pri rane medre.
1: A po asfaltovanej štiešce, že zase ročo dosi.
0: Na popuču mes Malky Dubravy a Vujky Dubravy máme zase ten krásny liščo lies. Jenož liščoce tu rostú a v podrošte máme šúdže bývý podlesk, to krásne upadá. Kajš ve Vaskovskom lesu.
1: Čas če Verune ladal?
0: Lesná ještěca. Vajtajdekse, hej. Tá sú slunčo a nech sú na skole pred nami. No hej, to nekaj pšinča, vojte sa tie boli v zimském sprostenu, vinterštáre. A nek, při takých temperatúrach, oni pšinča na nás von. Dokýž oni sú inéto čopové zvieratá. A přesto oni nemôžu v zimu vonka boť. Oni trebajú vyššie temperatúry. Netko sme tú kirchu Vujky Dubravy dospeli a netko máme dvie možnosti, my môžeme rúne vonbežať alebo napravo oficiálne kovopuč, že voko kirchova napravo, záda kirchova dále, ale tam je tú pučík jara zaoštené vo sebe vliču, všetko môžete celé jedno rúne vonbiť. To je na skročenka jo a přitom je to ničo aj nemyslné a ničo neskomží.
1: A hižo sa nauročíme s počatnému dybkej vokoľovania. Tu sedíš na lóra.
0: Hej, a všetky lóra stia tu tiež dve tafly. Tu máme ešte niekoľko informácie, ke Vujky Dubravy pošetkone a ke Margaretčine heče. A tiež stojí, že sa tu tá lóra užíva, že boh sa pisk, alebo býva lína, alebo tiež punica transportovala.
1: A ju je tiež zónňu? Zó má Vujka Dubravy dženca. 5100 nemských a serbských vobelerio a 6,5,4 kvadratných kilometrov. Celkovne je poniny se s 20 viesnými dželemi.
0: A je to sa počuje na celú gmenu Vujka Dubravy, jenož Vujka Dubravy, tá vieska má nekak 1700 vobelerov.
1: Snáno zima je ešte jenu doporučenie na svojbe. To je také pravé vukočovanie, alebo malé púčovanie, alebo práve za nedželu popolnú, také za pôd dňa. A zakončíč môže ešte dešence jo pri tutem parkovanišču za tankovňu pred kmeňským zariadom je tiež na pekárňa.
0: Aj máme tu vyzerť pekárňu, liečo dávajú potom na ľadovej terase dobrý ľud. A tu je tiež zekseša jego, to je hošenc, tam je môžete niečo čo poješť.
1: Potrebné žak za dvuhodinské riane pučovania alebo skere pokočovania.
0: No, prosím, ja, rade.
2: Slyšeli sme reportážu Moniky Gerdesovej Pučovanie kovovokovo vulkie Dubrave. Ona bie po puču s vúčarjom Semanom Šotu. A na koncu ište pokiju v najstaršim dielu niedešie Margarečineje hirte je industrijne muzeje, kiš je v obladania hodne. Cebe vúsovanie namaka čekajš súčene tež na našej internetnej strone a v našej app MDR Serbia pola nedelnýšich vúsovanjov, kaž tež ako podcast na platforme ARD Sounds.

Skučičela muo pokleče trechič abo nezbožo, to je praski arcibiskop Pšibyl včera prajo. Što je so stało, z cirkve v miestačku Jablone v Podještědi, to je niedže 15 kilometrov južnje Žitave, tam je neznate vutovru pokradnou relikviu, nop sjateje z Dislavy. Muž je šklencu kšinje rozbil a z nopom čeknil. Alarm drebie dla přijotu nakemše hasnene. Na naravanju vistotnije kamere je padustvo vidžeč, ale jenoš ve špatne kvaliče. Neznate je, što paduch z nopom ce. Relikvie předač, však je džencniši džen nimale nemožne. Policia so tež dživa, zo je paduch jenoš nop, sobu zau drohotnu zvotu kronu pak ležovostaju. Sjata Zdislava z Lemberka je v cínatym lietstotku kloštre a špitále v regióne zaožíva. 1905-1990 je bamž Jan Paul II ju sjatu prajú.

Vesno pytnicze, na dzień muži naša hudžbna redakcja rade vúboko do vúlkije kisty při mnie, na kotrejš stejí spievy vo pivie. Tu je jo další taký spiev s Joachimom Kubicu.

Svedjem Božeho spieča je dzień rozsuda a dzień zmužitosće, dzień, od kotrohož sem maja zaostaje niso sami starač vo přichod. S tym je tutun dzień tež dzień vosebiteje dobiere. Jezus dobiere svojim svoje posestvo a svoj skutk. Všitkim je jasne, Jezus nezavostaje svojich bez orientácie. Šon čas s japoštovami a vúčobnikami prebyvajo, je him sviate písmo vukladovavši jasne miritka zavostaju. Nimo toho přilubi a dári dalšu pomoc, posuva svojho ducha. Hač runieš mivo zavostajnem to prezentne byč, voni tole pozdaču tola nezapšimnu. Runie z teje přičiny přinžete janželej a poučite hich. Ničo vám nepomha, zo žádost čivě za tým ladače, što ješe nimo, daleče do přichoda, stejče kruči. Možno za nám se tajke nešto zdá cuze byč. Tu kvílu pak pěstujeme v našich vášniach podobnu situáciu. Přirunuju junu Bože spieče po takým dželenie Jezusa od svojich učomnikov takle. Na dňu zmanželenia převostaja staršej mladiju čuveku sebi. Šo rozvučovanie je nimo. Votnetka má taj mladie manželskaj na svojich noach stač. Hač runieš je šitkým jasne, za dyrby tutun bokomik pšinč, hač runieš vieme, zo je to spomožne, steja potrechenem tola husto rune netko slzy ve vočach. Jeden vážny, tež vieste, votresk živenia je nimo. Přichod steji na plane. Kročo po samovolených pučach bereš vieste riziko naso. Zvisk k dotalnemu pak vastane. Podobne počamo Jezus k nám. Tunle jeho poča je tež jasný nadavk. Zmužče so a rozširieče dobre posestvo. Zobychme tole zromadne zamoli, je Jezus nám zavostaje u svojej cirkej. Přes ducha sviatoho, kotrože nám poslal, je sam v svojej cirkvi přítomný. Na nami záleží hač a kajky poča k nemu vúdžažujeme. Svedjem Božeho spieča nás dopomína, sme preprošení se znova připrajíč dač, zo Boža ľubosť všetkým pváči. Sami máme přiúzač poslanie, zo bychme vo ľubosti svedčenie dávali. Jezusovo poskyt k steji, jako dzień rozsuda, dzień zmužitosće a dzień dovere. Žonu vás tutým dňu, že ho mocne a milosťuje Bo, Vodc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: HBB. Carski program. Carski program.
1: Lubšie ľudia, ujo za vás Gregor Klim, nastupným stvrtku v Serskej programe. Vítaj ša, rejte a štapedla. Žiňca ga nerebeš rovno nerebše vietro, kaž sa vám nieco vence kolasováš, slúchaš ho, nento dube na naš serský sviežinský program, ale kolasovanie bude veto naša tema. My chceme žiňca teko obklidovaš te specitky toho žiňcašnýho svieženia z vida religie, a so s takým hodku přijde ten stupný stvrtk a dla cogo my jen svíšime. Ale to nie šo, my sme s vami v naturie, my seznajome gejarské rostliny, ako nie to rostú, a my chceme při tej gešpie také byš lučné a s vami se tak pšauje chachaš, máme niekotára anekdóty za vás. Ja no čojenie máme za naše žiši, net a také bože spolo a veľvici. Ja si veselím na naša dolnosiarské radio až to zíkať výjú.

0: Joghurt Lanitz, Satebio.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
2: Zisik Radio.
1: Ojo waś, Zisik Sebastro.
3: Ach, ja so nažijam, až vita nemaša, lube žiši, alergiju, venališu. Ojej, pan žicom vam, až skoro buža lepe, to se žicu teke ujkvet našega mata.
4: Se myslim, až kužde cvovek se vjaseli na nove naleto. Jano, mej ujk frutso to negotujo. No jo, tak pšavje garaska nevim, let se nje vjaseli. Vim jano, až zachopijo, kuždym nališe, vetnu vodki, čichaš a smakaš. Petem ga letaju, jomu kvišonkove prošky do nosa. Ven razka netreba cakaš na prydne seno. Kvišonkove prošk v jabových hajtku južo dosega, až jomu pe čichanu dz do vetcov stupaju. To se přisluchajo petem nikak tak.
5: Aši! Aši! Aši!
6: Mato, som kšiv... Aši! Som kšiv žica s tobou na kuždý part. Aši!
4: Som lebda rozmeho, až jo na starky mi naražil, aby s ním sobu jel na kupu rujanu. Dem vám hešči kroniš, až naš starky kužde leto na dva či týženje na tu kupu doježo. To přeci v tom casu, kaž v našich stronach vesebne veľa kvišonkova proška pe poveču leta. Pe dvujkej diskusii s teme starieši doveľivi a smijom na týždeň ze starkým sobu ješ. Pe týždeňu nán zase pe mňo přiježo.
5: Vejš, Mato, žica drogojo by pe přibrogu až ku horizontoju.
4: Tam, žož na starky přeci přebyva, je horizont krádu blízky. Ven se zachopijo net za menšiju görku. Kuždy žen sme ganjavi gežinku pe pisku. A lebda, až jo svinco chopivo našu zemju čošku čopli ogrivaš, sme hojživi besu. Som však mil sveje obmyslenja. Piska jo bil veto hyšči zimny, naš starki pak jo to hynac vižu.
5: Na bejš, Mato, mega nesme žedni bejaznika. Žinca pe pisku? Víče, až ku glozonkám dovede a přezvíče. Prýdny raz pšauje dovede.
4: Mě jo južo zima přebygala, kaž som jano na to pemyslil, až tým sobu do zimnej vede. Ale což se na starky raz do gvostajio, to ven petem teke getujo. Přípedla gronione se něco do gvostajíš. To som se teke ved njogo ved posluchal. Na pětem dňu sme petakem derkotajúce ulizve zvedu. Ja dvujko predstakim, dokulaš jo se me veda na pšaudu zdava lot zimna. Starky jo minúte bezdže derkotajúce za mnú přišo. A na druge zajčo jo bylo južo jesno svišaš. A ja dokradne vim, a šol na rujonach tom casu ved vjernosti žedne kvišankove prošky pe poveče njeletaju. Ači!
3: Jo, nažijam se až teke vy, ak mašo snaž naletnu čihavu, přižošo derje přes ten cas nento, bužo teke zase lipi. Riedne lichy cas, nepere, te přijduci dny vám žicim, a zašaltušo teke víče, dokolaž máme teke ještě dalšne. Žiš je cepestru za vás. Až to pon.

0: Ja, und jetzt kuschte Müsli, na jenseits nimmt den New, ja no, na muskig, aber na köller so bei mir. Müsse nennt er Sabirame des Zerkvi Neo Traditio Togostupnego Stvertka. We pschet kschestjanskim a tatainskim zhasu so wiadli wilde Bogo pschespella, aber luge mieli bogate žni. Kschestjanstwo z Rejoveka, jose te stare Traditie pschimjarivo nadzasnem svetovem nagledam, wet synode we Orleanje, to ja boro veliche pischhundert jadnastjo po Christusu, tam su dostupnego stvertka pschewiadli procesione, nimski bit procesionen, zes kötterimisch subschosseli wo dobro žni, a da naša Maria Alikoska Winglerova, jose Roskanjava, zes serskim Fahrrad, Jom na uminku se s Helmutom Hupacom, Votom, co stupne stvrt, gvesna minjo, a kak teme ten křesťanský svěžin džinca rozmiš.
1: Ve Novém testamentě ve přeložku Johann Gottlieb Fabriciusa z leta 1705 a 70 citame na kencu Lukasového ve zjavěňa.
2: Až wenn zvignu sveje ruce gory a žognu vašo jich. A wenn se stanu, gaš wenn jich žognu vašo, da wenn se vetnich a orduva gori vežoni do nebja. A wenn se jomu přemodlichu a rošichu se do Jeruzalema s velikim vjaselim, a bechu staunje ve tom templu a chvalachu Boga.
1: Kak? Dejme sebie to do nebia stupienie predstaviš.
2: Až Jezus nie net tak nekak primitívne do nebia stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebia zete.
1: Ukniki su z velikeju jasovošću hvatali do Jeruzalema, a su Boga hvalili.
2: To su interesantne aspekte toga teksta při Lukasa na koncu. Ten impuls toga svježinja ga jo, až mi bedejali, to vižiš, až teke my sme zognovane ved Kristusa, a to bedejalo se ugroniš ve našeje vjasološći, a teke ve našom hvalinju Boga žinca. To važno jo, až teke my bedejali gromadu biš ve naših cerkvjach na tom dnju, a Boga hvališ.
1: Termin stržašća dnju pejačach živiš a čižašća dnju pe jačovnej nježeli padnio s takim pšecej na jaden stvertk. Ten svježeň jo kenc jačovneje povišti, a ve tom zmysle se spolnijo misija Jezusa. Ve prednem stavje pesovskih statkov citame sledne slova Jezusa.
2: Ale v Božišo dostaš mec toho svetego ducha, kenč Božio na vas pšič, a Božišo meje znanki buš Jeruzalem a ve celi židojski a zamarijski a až na konc toga sveta.
1: Jezus stupio do nebia před vecemi svojich ukniku, a dva muskej ve bielých oblakach gronitej drugim ľužam, ak to doživiju.
2: V žede z Galilea, cokola stojšo ve u a gledajšo do nebia, tož ten Jezus ten bude zase pšiš, tak ako ščo jogo do nebia stupajúcego vyžili.
1: Tej obej čojeni stej nám znatej z Biblie. To nie je nekake bajanie, ale dej se ve zvisku toho pesovstva vyžeš.
2: Jezus co, až my to dobre posolstvo ved njogo njasome do celego sveta. My máme ten nadauk za misiju, a to teke naša cerkve tak viži, a to teke ve toga casa jogo gori stupinje opetame gotuaš. Nie dejme jano do nebja gledaš, my dejme jogo hvališ, a ved njogo kuždemu pejedaš.
1: V katolskej cerkvi jo stupny stvertk obľubovaný žeň za prednú komuniu, a ve evangelskej za konfirmáciu. S takým dostanu konfirmandy lichy przystup ku chrześcijańskiemu uznasieju, ketareż jo im przydupieniu było niewiedobnie sobu dane. Stupny stwertk, a z tym do niebia stupienie Jezusa Chrystusa, ma za chrześcijanu wielki uznam.
0: Po cakwinnym zwiedzeniu stupnym stwertku Josy Maria Elikowska-Winklerowa rozkraniała ze serskim parajom na ominku ze Helmutem Hubacom. My co my se necz czochu nastajisz na to, coś poprzom wieczyna ludzi żyńca cynni, niekletejące na wiedro ze kalasowaniem, ze drogowaniem. Do tego, że my jeszcze niektóre anegdoty za was przygotowali, ale pierwszy słyszymy o muzyku.

Žinca, jo lihe žene sas tu uperaš a raz ogledaš starým přijašelám abo našim serským mesanarjam. To je ceniva pred gnetku tarich a let meja nekajšná kolegoka Martina Golašojc a sobu přinja s vás ochoze. Či mała anekdote ve tej prednej žo vo šulcky cas nega a vo nic kent ražone piknik přirece.

0: Jo, aber mit der Schule ist mit dicker Rasbelitung, der dicker Rasgrünisch, als mit Male ausgegottet. Апынц мы тебе раз были на ты...
1: Не пши реце.
0: Пши реце,
1: пши реце, пши реце, пши майберку.
0: Майберку,
1: пши майберку,
0: а там мы пришегнули так, как флистлинги. Язык, а там мы пен старый офен, бак офен.
1: Так и пят, так и пят, так и
2: камень. Цигле, цигле,
1: цигле,
2: цигле,
1: цигле, я на цигле сумме.
0: Апынц мы дубы там майберку там были, ну апынц мы там. А те гольцы, сугруни мы бьем самоварищ, а жуча гри, мы бьем, туганеш мы гольцу мы бьем, готовач, мы бьем тике. Ну а цо с мы, пынёс тен Эберат, наш Ян Оберкох, тен ё тен твари там шо, но ё, а те жучка субсишли, а шутно забрали, а съезли, а мы смы так глядали, так и ак ели, но ё, а цо бы смы, пынц мы то едли, ак те жуча су варили.
1: Co jste zvolili? Carnice, nic?
0: Carnice i vekleze.
1: Jo, jo.
0: Jo, a co pen jsme te jedli, ten Erwin jo bluval, já jsem bluval, já jsem se do zeca nasral, a to nejo i brav šmekovali.
2: Ale všimně jsou žajné byli.
0: Jo,
2: ty to... Já jsem klimpara uvaril, to je muka s jajami zamešaná do mlouka, varený a nuč. Gut šmekovalo.
1: To nejsou jajné.
2: Jo, jsem byl žvětý, pen jsem měl ještě kopicu jaj tam.
1: Mlince
2: pěk, s jajami.
1: Pěk
2: jsme zase to celé žuča tam. A to jsou pěk šli tam a potom se do té zece se nareagali.
1: To je bylo
0: něco. To je tak bylo.
1: Já vím, já vím.
3: Tak je něco. Nenda přijde máové čojenko, ved starkinko a jako enkelsyna.
4: Jo, byl tyk je taky čuchu chaman a ní tak rychlých mrdala, starkice šamdu zrychtovala. Tému bylo jo, pomagal šignuš, nezgal, tyka měl za ruku a pence se tak ulicovali a no jo, šo se je něco také byli a karat vys a no jo, starky ještě štucku jomu ulicovala, přižotej nápejo a ten starky mi nikitko, že jen ten slět vycení. A Kytko přijde následk a no jo, to jo se samo vycenilo a jucha byla vence a...
5: Tu se duci zvukile jucha.
4: A Kytko mini, oh, je starký, pak jsme celé léto pedámo srali.
3: Žiše Grono, to je věrnost šnicka. Jednu anekdotu ještě za vás mám, veď jednou šibalnýho gelca.
0: Zasnice Unia. Ja, mnogo raz som kšel a mnogo raz nesom a ten druhý žen som plne veznú te cajpungy a do šule. A pln som ja vyžel a ten Erwin a ten Eberat a ten Otto, že te bydli a tam som bol, ty boš veš to, sú se tu te cajpungy a ty boš veš tam a tak som ju jadnú je cajpungy. No jo. A druhý raz, jen týždň, dva týždň, tak je raz, to je tak rydné vědro a my chceme skupat. A já tomu tu cajpungy, no z toho nebudu. A já jsem zase skoval. No a my nám, ten je to tak, mě obdědal, co já tam dělám, a ten druhý den je to nejvůj. A s pencem já se u kaktivěder Gruniš. A tam s penca, když se mě dali žene koliasa. A já jsem jen star rámu a koliasa doma, a pencem já starý koliasu gromadu stvaril. A pen co bylo, tam batík a bínč a krónice tam a což ty koliaso ješ? Jo, no pen boš ješ, já mám koliaso a pen co mi ješ a pen jsem tak tu cajtugu tomu žáseš a tomu žáseš a tomu dvaště a pen jsem tak tu cajtugu a tak jsem byl jos a já jsem moje peněze zaslužil.
6: A ten druhý
1: jsem za tebe želali.
3: Ja, musíš ja noch mehr Schnitzer weg, wo wir von Wichtali, ne? Ulitze Wallis zu Ochosarie, Erwin Hanusch, Walter Schergung, Eberhard Unger, Otto Dura, Aliska Wiednerowa, ja, da, ja, bewahre, gerade das Tare Nagawan, jes, leta, dwartes hat's, jaden.

Ja, kella so jom rad. Ja som juž byl v Šakorakech sach a miestach Lužice. Se vie popšom Jano Dolno Lužice. V Gorni Lužice som dretek juž drogoval, ale nic tak ako v Dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je byla v jednom dniu až do Borkova a zase sledk až do Ninto. To som cynil před dvema letoma znaš. Prvě, also my sme nebjave vo Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k sprivenskému nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smemt tam byli vejse. Jo, ta je jadna redna příroda tam, se vietek jadna redna Rika, a jo, ve Borkoach sme me zonovali, jo. Ja, te čašky sú tam dobre, dajú tam jadno malcnešie, dajú napríklad čaška, tam sú tak hoa tam raz kopšie alebo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púš, tam musí jen ale pšaujú na droze ježdíš a tam přižajú také raz jeden auto mimo.

V lješovskim času gaš velgins šoplojo a ja kupaš cu, pence vje teke s kolasom až do Masnikojskega jazora jedu. Algi su tam case nuči, ja je tak nelubujem. Gaš je en dlimako došč do jazora nučo, jo pen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl pieš abo 6 let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola jo ta tura byla redna.

0: my ve stanjom ešte ve naturje Jens Martin z Berko, ten je přírodo štitar, ven zajmujo se več mavego južo za naturu, jo vesreš nie je vetros, lubujo ven je přepevaš, ale ven se zabiera teke se serskými mieniami, rostlino. Před letami jo samo udal svonik rostlinových a grybových mienio a narezkost šnijo jogo až to žincašnik nic pičičky spuštiva, kaž jo mu dovelio cas uperajo se k serským mecenariam a ich napšašujo a před krotkými ogledal do ochoze, len to sme zase v ochoze, Maria Alikoski-Winklerova jo zavapiva s mikrofonom, vodcom jo se rozkranjal s Irenu Halbašojc a jo z toho naživova jan ried zajemných Pšinosko, zavisče pšinosko v gojarskih rostlinah. Vele vjasela.
1: Na pen na suchom teke rosto v tom druhu, to znaš, znaš teke.
2: Jo, to rosto teke obša naša je drugi.
1: Na perej su tomu koni plonine zele, abo svincne zele teke, ale ho, u nas nje som žetno mi je namakao njen veci.
2: Možno bez wilde kornblume ab, ja ne vem.
1: Na kakve kornblume na serske u oroze?
2: Kornblume?
1: Ja, na serske?
3: Medradský, znajúš ty to? Dlatok až te sú medre, nie? Abo žitová kvietka? Dlatok až ve žiče rošte.
1: A znajúš to takého?
3: Co to je o nímsky?
1: Wiesenflockenblume. A to rostio cesto gromaže, ale to sú pen mokšie uky.
2: To ja zbieram, te glouky šušem, to je gašma s puchorom.
1: Ach.
2: Jo, a te varím.
1: A že rostio to, to treba také mokšie uky, abo? To hudo medre?
2: To rostio také o pšinas.
1: Na suchem?
2: Jo.
1: A medre glouky sú to?
2: Medre glouky, jo.
1: Medre glouky.
2: O, to znajom. Vogelbiere.
1: Vogelbiere, na serske?
2: Na serske neviem.
1: Jerebinky, abo jarebinky?
2: To ja neviem, ne. Kak na serske se tomu groni.
1: A to teke na suchem?
2: Jo.
1: To znajoš teke, jo. Mm-hmm. Su, my goni da až pere sú te žoča teke venky uvili v tých kvišinko.
2: Mm-hmm.
1: A to je medra a to je suche. To je na mokšem a to je na suchem.
2: Aha.
3: A to je ta sama sorta?
1: Ne, ne. Se nieco za druhé, ale uvili da podobne, nieco te kvišinky.
2: Mm-hmm.
1: A to, to rožane, nemáš te tam žiadno serske mie? Pe drogach to rozča šužijú.
2: Jo, ale při nás nic.
1: Ne?
2: Ne.
1: Aha, tlato k tomu se groni dolných botách pisblume.
2: Pisblume,
1: jo. Ja, gašte konje, nemegu zcáš.
2: Aha.
1: Su tým konjam parili, tlato k si
2: žiju. Ja gronim o tomu pisty, o tomu medremu. Ale to ne je dobre, gašte ty varíš.
3: To nie šmekujo.
2: Ne.
1: Ale pomoga.
2: Jo.
1: Na dere. Znáš toho, ako mi som raz šalia slyšel, drenuje grony tomu šalia.
2: Rušťo to na lukách.
1: Jo, gaž te sú suché, jo.
2: Jo.
1: A gaž nie sú před cesto vecicane už. Te nemôžu to utráš, gaž přijdeš tam či ráze ob leto a neznáš.
2: Ale u nás to nerušťo.
1: Na to som z Mokorovie namakal kradu.
2: Při malce a přijo.
1: Ne, při droze.
2: A při droze.
0: To zájemne rozkronio jos naš teke vas přinieslo na jedno mie, ak by mogli přeražiť Jencoju Martinoju, ven se šikno zapisujo a snaž mežome zase raz niži citaš. Abo jo slúchaš vedňogo. Gáži.

0: Pešie spôbo nastupným svetku mak v nadavku kupky Serska Namša farárka Stešna Katarína Kölerová.
1: Cerkvia. Jezus vstupí do nebia. V nejovece na zemi. Jogo ukniky ga nejsú vieželi pejačach, co s Jezus som nentio. Oni pak sú zacúvali a šichy pjet k nej objav kync. Jezus biešo ještí ou ale hinace. Vendia dech žognoval a jim svoj duch zlúbil. Niento je pšec. Oni gledajú do nebia a dva muske v bievima plaščoma se pšašate. V muske z Galilejskeja, co stojša v do nebia gledajúce. Jezus je pšec, ale vni vestanu hou. Vestaj na tepichu, to gronime gaš nechten nevestanju v reališe. Snaž dla vjasela, přes veliku rozpalonosťu, gaš se nechten nadgodnošio, abo přemežo. Vestaj na tepichu, to teke gronime gaš nechten žetneje nážije njama. Vestaj na tepichu, to groni gledaj raz, kak to napšaudu jo. Vestaj na tepichu, to groni žinca, na stupnem stvrtku, a gledaj görje. Vešte, že Bog bydli? Gledaj do nebia a vestaj z obima nogoma na zemi. Na stupne stvrk doježome do zeleného a gledame. Nebia a zemia, my stojíme mjaze. Sme lúže zemia, kšuše zakierenia v našej familii, našom domie, v našom šednem cnenju. Sme také kšuše zakierenia v vierie. Nastupný stvrk dojížeme do zeleného. Vížeme bome, kšuše zakierenia v pôdnej zemi, jich korenia dosegajú nuč do vielžnosti a šamnosti zimne. Bome stoje rovna. Jich krona se nadšegujo do nebia. Tak teke my. Gledeme inak, če se živajúce ukniky do nebia. Če se živajúce ukniky do nebia. Upšestrejome se k Bogu. A veto vestaňome z obyma nogoma na zemi. K tomu nás přepšosio stupný stvrk. Vece rozvízaš, vece gerjej. Dovojce južo stojme. Gledame gerjej do dalokosti, do lichego, do nebia. Bog živo lejacunem všechno nové. Nové nebio a nová zemia, to je veľká nážia našeho živienia. Nové má sa stáž v našej pretrýbanej učobie. Nové bude přes Božego ducha oblico zemia. Nové namakajome v oblicu lúži, s ktorými se zmakajome. Nová debiš naša zgromadnosť na zemi. Nové z nebia nad námi vecenia. Staré obraze ordujú znicone, také obraze za Boga, ako úrostu z nášho čacha a našej nedovieru. Nové Bog, Bog Jezusa, Bog ľúbosti živienia, Bog ľúbosti a živienia nad námi geriežo. Víš ty, že Bog bydlí? Jeden rabija byl gest pla uconech muskich, a jo jich přichvatal s přešením. Že bydlí Bog. Veni se dla njoga smali. Co ty pejedáš, ten svět, že jo pouny joga kšasnosti. A rabi sám jo vete gronil. Bog bydlí, žož joga nuč puštíš. Nibjo jo nám vetverjene. Jezus jo pla Boga, a nám jo blízko. Jezus, ty žážeš nebio a zemiu v tvojima rukoma a teke nás. Same byś twoje sieło, a gromadu żarzasz, rozdzielne ako teke smy, stare a młode, wielkie a małe, bliskie a luże z daleka. Żarz nas w twoima rukoma. Ciebie burzy cześć, w niebiu a na ziemi. Amen.

Žinčašne žena, na jo, tema naše aktuálne muziky tužin, ja, a žinčašne spio přižo ve české je folk a country band Camelot. Je spio vece mego nana ulicu jo z perspektive synna a ve textče se kroni mersa drugim, kak viele drogotnych rado sem je daume in an, več jich jetzt was im tvarje, wenn ich grot z dobrych pretzinko, připeznaj pebiše, nie vecakuj dobyše, vir mir, ja nie zabitnu.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

samo tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

světle časem tlející. Ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj